0: Ní háistar ar scéal a gabacht. I gach ní dar hangig dom féin. Nú go dánas rís te nais. Go héden glas na nimmat séad. It hach dom féin a rís te dís. Díachas crín in gachile ard. Da bagal num an sun go fír. Nár ab tuirisht ín i gom le fáil. Nír wada dom is nír chían. Go bhecha níar ag tacht fáin géin. Mark lo múr i didara is fanná, is hána dyr am láhid féin. Bani dom go cuín séib, is da gaib úntus gachna an díw. I rishkin méid ma fersan féin, ma yalav, ma gné is magní. Dier is séin an sun díw súd, Er chola der fiúin da bhe beo. Nú ed waid ein ili den vein, nú kreid an lean da win doiv.
1: Da chola man na tracht ed eun, er nart, er lo is e chrein. Nar er riab a hawil sood, e basin, e glu, na an ein. Da chola man gredig fiúin, mak balon roch shkia was glo. Gadani goi gan fan again,
0: Nu'r chwyl o ffein yn cwra oed, na'r

0: Mae dead was halwaid and eish mwyd yn ysle prifsgelt yn y nwyachta agos hana prifsgelt ysyn fwy reir eich mori dy walis.
1: Gwmenni diwyb, ta sia rosi gwotr o'n ferico Donald Trump gwy gap tre gwyd o'r dyrd tebyn le cogon y hirone trawl i'r achty talwyrachta ilian y dyrai fech yna socrwy yna y dyrd o hif. Dw treig o cwrs i fi pobl don i reir nach fe tyrciad o'r gwn iron er ym niwclych a facob gwrs fi siag mwyb gwyd a'r ffyr walis na cainc yn ei fi'r bond a gyrid. Tuair is cítir gúl ní rán is an stádir a fláin a wáld na státí antiche le súr dele chulis a gaga agus tíli idir vártach da bán fúi smach tuaní srúin tair am niúclícha agus cadveig báid agar frúi chúilas harmús. Tá an tíseach Michal Martin a mél felisde áit a sína fór cunra 600 miliún euro in jav le trent chinóchar ar fáil gúna sérvisi írnróid trás tjóran. Sé an tíseach freisin na húras léacht an tírna David Trimble in Olsgan na Bandriana. Dúrt a tíseach ar deisha veis a gúrt le tuairi mé chanarí politiúla graha agus sivelt an tuaiskirtáil agus le pléian ar áver a hukuch an sachar gulana lúg na héran. A gúd rás na Spáinu le fys gúr dialónis gúl na pásna rígs i criú a maach gúr wad pléisúr a tair a bálach gúr tín a ríf as Cape Verde agus ar hálug pásna rí an hanta vírus aram. Was it sure gwar na hekidia, lawn on as an ishil tir, Augustin as in Yarman, to go to a legan hospital legaveti co laish hororob. A green slant satirical a physical sakri ganyana, la kurum horror fall converse air nakatar mod. Twirish kitter nahul and churig and virus are of filahar, a kurdoig a gahashed a galer quarantine, the rukshad wale. Bei anna dhe hiona kolachtu technolacht a Meta, TikTok, Snap, Google agus Microsoft a geishtacht gan chostam lian agus kuanna sin jov le playin ar hawaltacht ar anna dilin. Dúr carla han chosti kiar kio gul a crinu a rachtal trawul imrig vet a gasur vet tukui gawir áridi ekinsiad ar anna dilin. Bei na miliona votal ar fad na bretan jov le fesri hau barlam an halban agus a shan na bretan I bigia chamala anna dhe hau ar na kooli átual a sasnam. Tá chuhhíle sichan le líana ar chéitreach a sé údras áitiúil agus tá seisiir méí le cepa freisin. Prífsgelta na gaachta na setasí le prífsgelta an deisgirt. Dúras teachta dála mai cil cehel gur deáscéile gúl feimannach na sérvis a sláinte ag ar a telefóni arcu gospedal chair saivín. Dúr ólas ag ócáid ag cala farrúni skidi i gorka maurach fúi herviš farantúrachta vis ar fáil sé lás a teachtan as rúni skidi go bolonia súr meir nair húsgirt hasan ar húsgirt na Franke ó lár na mísa se hagain. Prífsgelt an tuaiskirt tá údras na gailtacht a sásta bheith pártas a brósias le mástu flein a réiteach a chéh wachar a rártaí a dúr Michal Chalamach a Láspeig. Ag dúr Michal Michael Asbeg bainistu a reigan údras na gaitacht a dírchanel ag crinu go chústa na nilán le garid. Tán cúlur Cundé, Jan Hemmuso Ferry i gerir a góli Cundé sailtse brise a chur suas a lachan úr. Prífsgelt a nirrir. Tá go dí de sárn se hagan, se de sárn se hagan a láidir a tag dína ainacht a dhéna fóin a hátachí a út se gist cantor spesialta cosanta gaianachín nó SBA a chur ar wárge agus ar a tála sa limistir ó chósta na hórdi múid a gil go hírán go cian líma na gáli bheim. Sjólar, klár imachtí gaila idir náisiúnta álíne na gáli bheim a deach ósta ó canald ar a wachivór a gaher na gáli bheim trnóna. An am sinis te gael ta tirim gríam war a nyaf seachas cawrwyr fes a nyrhyr sa nyr hwysgirt agus a dysgirt le ha mwriil ar ffona tíri a maach sa lam. Ydy'r 1.10 agus 5.10 Celsius a fes a tuachta sardim. Gwys byr yn y prif sgilta agus an am sir gwydi'n hocht.
0: Dyl at wawr y mori dywali sy'n chynnig smar dwi hyn beth i'r eisiau gychocht leis na prif sgilta syrni nyr ochr ffartwys leis yn glor a wad yn ffwychion cwyg a cwyg nwmed agus a chwyg second le dda an chrwyn. Ta sy'n lwgwch gwma hebu gwrch i'r gweithio'ch rhan i waid am yr osios a dyf sio tida ta sio gohol yn yr fad ta sio 10 gm Celsius ta sio biro gael ta sio biro gael ta na hen o'ch i ciol agus a gron i bros os yn sio studio 3 gasla agus sy'n lwgwch i'r pein hebu gwrch i'r gweithio'ch rhan i'r maidyn yn yw'r maidyn dyr ddyn om siachdw lo gofeltre. Nish couldn't be tooth lish and gold, Declan Masterson, August, Tropical Triad.

0: Run la trochtrich the o ar chluffy a grave line, a grave the moon, a gorn Christori ring, agus a gorn Nicky Rackard. Beam was erin drohet nu la fekal an me gaile an anan triu cluffes a chéile grochtal a grave line, agus a da tuurt ai ar chil dara. Beam was a drali choma gon chluffe Edric Keary agus Kilwantan a gorn Christori ring. Agus cunyamud sŵl ar an glyffa y gwyslan o war ach yma, ydr mwy o agos sligach o gorn Nicky Rackard. Ni yn ymwyd dermod ar grahau o tŵla a chyryd agos beion sgeil ys dyrnian ys bael o wornia o'n glyffa ydr nif o bon agos bael yn aesbwyg y sra pel ych orco. Ac ymwyd slanif ar sports yn tahrwyn agos sie agos be sports yn trwnwn ar yna heis nwocht yn le na troch drwych ddw o'n glyffa môr o grwyf na môn ydr port lorig agos corco. Town Sport ar RTA Radio na Gaeltachta.
1: Geist of the RTE Radio Nagoya Tuchta. On New York Tegishe, Tassilish Nishkel to Nashun, Tegis Nashun, Teralevig, Mars, Walish. Hoganagert round the slanter on WHO Lefis, Gulchel Derby, Gruben Hantavirus, Vir Huger, Gunachter, Rakur in a Heki Derb, Edamad Playshood and Nimbi Handius, Agus Gruwasa, Surelish. Tam Bader Bellach as Cape Bird, Gutina Reeves, Nahila Honorcha, Otswil Sule, Tesarin. Ta Emily, Firin's Passionary, V. Immigal Lung, Solid Derby, Guran Virus Fote, Equidgailag and Jama Viram. Tá rialt na híisiil tíide i gghrála deangáil le timpas cháscór duine i dimme go mhád ar Ilán St. Helena. Dúirt an doctor Emma Hartcraft, saineolaí ar gáilir thuggealacha, gúil sa regéiríon na maach, ceach ir talagaíomh an vírus ar mád, vírus a scapins Franco go hindúil. Thug orlarí ó ring roiachtra na híráin le fis, gúil na húdaris Dehrán, fósa dionagad macna bhaid a blaine tá moltig na stáitiantiche le deirachar sa gogus a mánaisar. Dúrt a torlarí nachhulain chyni dianta fósacab agus nasa da deangwyl le údaris Fericá. Dúrt uachtra an Trump Fericá nís luchtia, gúi vétí deirle skipi chol sa gogo gong lachy le sa blaine. Tá fistrán ar banna na Gordy fhí was fyr os cín diamli an a fhíd gwís i gwis dan lawar gwan da wio. Fri yw'n fer gwan aina gwan orlara yn oed chwni gwa gwrdd teis o nuchlag ar madyn agus was sresgaha yn y eisyn.